Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citů.

Měl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu.

0: Hranáče, čiže hranaté obytné autá, majú svojich priaznivcov a ak niečo zbierajú alebo milujú viac ako dvaja ľudia, tak sa k tomu nevyhnutne musí usporiadať zraz. Ten tohtoročný sa volal retroobytňáky na bláte. Nešlo o žiadnu záľudnú disciplínu pre terénne vozidlá. Názov, meno tohto ročníka odkazuje na obec Bláto v stredných Čechách, kde sa stretnutie konalo. Podujatie navštívil aj redaktor Martin Karlík.
1: Některá auta mají krom klaxonu také zvonek jako tramvaj. Bob v jednom takovém sedí. A nejen to, on v něm dokonce i trvale bydlí.
2: Zatím 4 roky a nemůžu si to vynachválit, neměnil bych.
1: Jak je to v zimě?
2: Super. Venku je minus 17, já mám vevnitř 24. Jsem elektricky soběstačný. Mám všechno, co potřebuju.
1: Kam jezdíte?
2: Jenom Čechy. Já pracuji jako autojeřábník, takže si to vozím po stavbách.
1: V družném hovoru jsem zastihl Zdeňka Zahradníka a Evu Neuschlovou. Každý přijel od jinud.
3: My to máme kousíček, my máme 14 km od Zbraslavic.
4: A my to máme z Hrádku nad Nisou.
3: Trošku dál.
4: Trošku dál, nevadí.
3: A je to prostě hozený tím, že ty lidi mají tyhle ty auta rádi a je to opravitelné auto v podstatě na kolení. Má to svoje kouzlo, lepší než nějaký auto za 6 míčů.
1: Kde jste byl už svým hranáčem?
3: Různě po republice, v Polsku, ale jsou lidi, kteří jezdí daleko, jezdí do Norska, jezdí, já nevím, bývolu
4: Chorvatsko
3: a vlastně všechny ty státy a i Itálii jsou schopní s tím vyjet Alpy, všechno. Všude se dá dojet.
5: To nemůžem.
6: Ne, vydrž.
1: Celou akci má na povel Tomáš Černý. Ten mi vysvětluje, co to vlastně jsou ty hranáče.
6: Auta tovární značky Fiat Ducato, Peugeot E5, Citroen C25, ale vyráběly se i v licenci jako Alfa Romeo nebo třeba britský Talbot. Jsou to auta roku výroby 81 až 91, takže už dneska veteráni historičtí a jsme velká komunita majitelů těchto aut, kteří se takhle scházejí a děláme si radost prostě těmato autama.
1: Jak dlouho už se takhle scházíte?
6: Letos je to 10. ročník. Na loňském ročníku 9., který byl v Poděbradech, tak jsme dokonce udělali zápis do České knihy rekordů. Sešlo se nás 108 aut a máme oficiálně uvedený zápis.
1: Jezdí, koukám jenom Češi, nebo jsou tady nějaký cizinci?
6: Přidávají se k nám i cizinci, většinou ze Slovenska a z Polska, ale teďka aktuálně jsme tady Češi, Moraváci a Slezané.
1: Letos dorazilo přes 70 účastníků.
7: Rádio Slovensko, viac